0: Express FM. Express.
1: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho.

Já jdu naspět, páč se z vás postu a příště si běžte hledat východisko jinam. Tady není naleziště. Smyste a fofrem.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Music. First. Express FM.

0: Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
11: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.
14: I wanna be rich and I want love.

0: věci. Novinka. Novinka. Express FM.
1: Rej, Ama a Absolutely.

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás mám

0: školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Music. First.
6: Express FM.

0: turn to dust all that I adore.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
8: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Express FM.

LA určitě, přes internet, ale třeba v Plzni, v Karlových Varech, v Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem, Liberci, v Brně a taky v Praze nás posloucháte skrze va anténu a příslušné frekvence. Po každý, ke každému městu samozřejmě náleží číslíčko jiné. V Praze je to 90,3 FM, ale všude je to Express. Já jsem Radek a zdravím vás ostatně jako každý víkend mezi 10. a 14. hodinou tady. Ze smíchovského Express FM do celého světa, jak jsem zmínil. Foo Fighters, Window, dohrála Adela, taky Once Joy a před námi mraky muziky. Zmíním jmenovitě za pár minut i co se bude dít.

0: Filters Only, Sonny Fodera, featuring Jizzy, Life Lesson. To byla spíš taková taneční lekce. Pokud se ale budeme držet tohohle stylu, za okamžik, jakože budeme, tak za okamžik vám pustím novinku, která spadá do diskografie producenta, jinž se skrývá za alias Barry Can Swim. Ještě předtím Charlie Puth, Light Switch. Vadíte Express FM, je 10 hodin a 14 minut a za chvilečku vám připomenu telefon, kam se můžete psát o vaše hudební tipy.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Barry Can Swim. Dance.

Tohle tedy byla novinka, jedna z mnoha novinek, konkrétně z pěti, kterou vám vždycky ve středu tady na Expressu představujeme, a se sumíruje je Václav každou neděli v rámci Express Top. Konkrétně tohle, co jste poslouchali, byl Barry Kansuem Dance, Dance, Dance. Když jsme u tance, tak dnešní den, tedy 19. září, je Mezinárodním dnem tance, což je fascinující, protože tanec, jak známo, je dobrý na naše zdraví, prodlužuje život a tak dále. Údajně lepší než sex, někde jsem četl, ale vědci říkali, víte, jak to je. Dalším mezinárodním dnem, který dneska můžete oslavovat, je Mezinárodní den čištění pláží v Thajsku. Ano, sezona se blíží, Češi se tam zase pohrnou za pár měsíců, tak ať to mají čistý. Batman Day, pokud potkáte dneska netopíra, už víte proč. Mimochodem, Batman je teď čerstvě nějak na Netflixu, všechny Batmany, který můžete vidět a který byly natočený. Co se týká dalšího dne, který dneska můžete oslavovat, je Mezinárodní den jedení jablek. Autor článku evidentně myslí ty originál jabka, který se koupíte v zelenině, nikoli ty ze Silicon Valley. No a pak naposledy, i když ne úplně poslední den, který dnes můžete směle oslavovat, je Mezinárodní den astronomie. Nebudem čekat až na večer, kdy jsou hvězdy pozorovatelné úplně nejlépe, my se jednu z nich pustíme právě teď na Express FM. Tohle je David Bowie, The Stars Are Out Tonight.

Tohle jsou skočtí elektropopoví Churches, kteří letos slaví 15 let na hudební scéně, ale že by ji oslavili novou muzikou, tak to ne. No nevadí, každopádně mají za sebou určitě diskografii, kterou můžou nabídnout, včetně tracku Over, který jste poslouchali právě teď na Express FM. 602-604-903 sem posílejte svoje hudební tipy, staří mazáci už vědí, ty už posílají i bez toho, abych to číslo zmínil. Tady je Jamie T. na Expressu.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle je ten Liquor a Hell Slut Edge of Forever, 10:45, ladíte Express, a pokud máte mezeru, co se týká nových filmů, ve vědomostech, co se týká nových filmů, které měly premiéru ve čtvrtek, nevadí, máme tady Veru Kolouška, která pro vás opět připravila aktuální přehled filmů, které vstoupily do českých kin. Je tady Filmex, mimochodem mě teď do kina nikdo nedostane, páče na Netflixu je pátá řada Faudy, takže jsem přišpendlen, možná zasvěcení vědí, o čem mluvím, vy ostatní zjistěte si. Teď Filmex a Express FM.
1: Express Filmex.
2: Tento týden budou plátna kin patřit premiéře filmu Bára Basiková. Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, který si z Karlovarského festivalu odvezl cenu diváků, sleduje na ploše 50 let nejen profesní dráhu výjimečné zpěvačky Báry Basikové od rokových začátků v kapelách Precedence a Stromboli přes výrazné muzikálové role až po solovou tvorbu, ale především osobní cestu ženy, jež s neobyčejnou otevřeností odkrývá svět plný napětí, vášně, zranitelnosti i samoty uprostřed slávy. Bára Basiková otevřeně mluví o depresích, nevydařených manželstvích i touze po lásce a přijetí.
3: Jsem totálně nezařaditelný. Ahoj!
4: Tady je Bára Basiková.
5: Bára Basiková.
6: Kdo má mojí občanku? Jo? Tak mi dej.
3: Všechny ty manželství jsou je přes kopíra.
7: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
8: My jsme si prostě to dítě přáli
9: a to vneslo do té rodiny takový slunce, takový štěstí.
2: Také druhé premiéře tohoto týdne vévodí žena. Mimořádná německá herečka Sandra Hiller, která si za svůj výkon ve filmu Rose odvezla stříbrného medvěda z Berlinále. Pohlcující historické drama je také rakouským kandidátem na Oscara. Po bouřlivých časech 30-leté války se v odlehlé německé vesnici objevuje tajemný voják. Toho hraje Sandra Hiller. A ten voják tvrdí, že je dědicem opuštěných pozemků. Jeho snahu o přijetí do místní komunity komplikují podezřívaví vesničané a jedno tajemství. Do vesnice totiž Rose dorazila pod cizí mužskou identitou. Ve vizuálně syrovém černobílém filmu o ženě, která si v nelehké historické době přisvojí identitu padlého vojína, aby co by muž nabyla větší svobody a s ní spojené možnosti získání majetku, hrdinové mluví strohou němčinou, inspirovanou tehdejším jazykem. Režíroval Markus Schleisner.
10: Hab nie erdenken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem heute heil herauszukommen.
1: Express Filmex
11: na Express FM.
12: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
11: Express.

Posloucháte Express, tohle byly Jungle Someday Somewhere, odstartovali jsme hodinu mezi 11. a polednem kapelou, kterou nazval Noel Gallagher kapelou pro všechny adolescente, kteří ještě žijí s maminkou. Ano, byly to Coldplay, Charlie Brown konkrétně. Teď už Killers in the Car Outside, zdraví vás Radek a jsem rád, že jste se naladili naší frekvenci, ať už je to jakákoliv.

Pod záštitou magazínu, který se zaobírá hlavně DJskou a klubovou scénou, tedy DJ Mag, proběhne 6. října letošního roku na Ibice, kde jinde. Volba nejlepšího světového DJ Top 100 DJs. Hrát tam živě budou jména jako Charlotte David, Korolova, Lost Frequencies, Vintage Culture a spousta dalších. A samozřejmě žhavé želízko v tom seznamu je i jméno Peggy Goo. To posloucháte teď v tracku Wow Man. Za okamžik Carlita, Sophie Tucker, Manhattan nebo Everything, Everything, The End of the Contender na Express FM, kde je 11 hodina, 11 minut.

0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
1: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Nová sezóna hokejové Tipspot Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
8: Music. First.
1: Express FM.

11.20 ladíte Express, kde jste poslouchali Everything, Everything, The End of the Contender. Navážu plynule na Filmex, kterýž to jste poslouchali před hodinou. Já jsem se totiž vzpomněl na jednu důležitou věc, která se týká kina. Jmenuje se Kino Dny. Tahle akce má svoje webové stránky, ostatně jako úplně všechno. kinodny.cz. O co se jedná? Jeden víkend, to znamená teď i zítra, 141 měst, 192 kin, 467 kinosálů, 87 351 sedaček, to všechno za stovku. Podívejte se na kinodny.cz, tam je interaktivní mapa, tam si najdete svoje dostupné kino a můžete jít za kilo do kina, což je úplně neuvěřitelný, páč jsem byl s dětmi minulý týden v kině a nechal jsem tam víc než na Matějský. Zážitek tedy samozřejmě úplně odlišný, ale ty filmy, který vám tehle ten projekt nabízí, se jmenují třeba Poeta, Kol, Rose, ale taky Anton Špelec, Ostrostřelec. Zkrátka dobře, myslím si, že si přijde každý na to své podle svého filmového vkusu. Co se týká hudebního vkusu, tady je další muzika. Teď jsme v Británii. Tohle to je kapela James, Who Are You? Krásný poslech Expressu, bratka.

Peace.

0: Veteráni elektroniky Underworld a Exile, bude půl dvanácté a před námi zhmotněná melancholie a nostalgie. Ne každý z nás má tu možnost, pokud jste muzikanti, tak to je věc úplně jiná. Pak ji přetavíte do nové desky, přesně to udělali rockeři z Tennessee, kteří si říkají Kings of Leon. Oh My Beloved je nová deska, ta se ukáže 6. listopadu, bude na ní 13 věcí, které budou hodně nostalgické, reminiscence na doby minulé, a tak dále. Zkrátka dobře, chlapci to potřebovali ventilovat. Jak se jim to povedlo, tak mnohé napoví novinka My Whole World. Tady jsou Kings of Leon jako předzvěst nové desky.
1: Novinka. Express FM.

0: Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Kouzlo nechtěného tomu chtělo, že dnes máme přesně 20 let od vysílání poslední epizody Hannah Montana Forever, ten poslední díl, kdy se Hannah Montana zjeví v té své druhé roli, tedy popové star. Pokud vůbec nevíte, o čem mluvím, tak Hannah Montana byl americký seriál, ve kterém hlavní roli, dvojjedinou roli hrála Miley Cyrus. Miley Cyrus ráda odhazuje svršky i spotky, tentokrát odhodila svoje příjmení a prezentuje se od teď jako Miley. Tohle byl track Bass Persuades. Teď se podíváme za dalšími americkými megastars. Ve čtvrtek vystoupili Arrested Development v Pražském Lucerna Music Baru. Pojďme si ho připomenout, ten večírek, trackem Miracles.

Tohle je domácí parta, z části domácí, je to trojice česko-norská. We are the me, wouldn't that be nice? Posloucháte Express FM, za 10 minut bude poledne a my těch 10 minut vyplníme samozřejmě muzikou. Nejdříve se podíváme za chlapíkem, který vládne tlusté base. Tlusté base, jak co se týká vizuálu, tak i zvuku samozřejmě. Chlapík se jmenuje Thundercat, na začátku března se představil v klubu Roxy v Praze, kam přivezl z Brusu novou desku Distracted, která se hemží hosty, ať už je to Tame Impala, Mac Miller, anebo v tomhle případě Lil Yachty. Thundercat, I did this to myself.

Posloucháte Express, máme 5 minut po poledni, zdraví vás Radek, pokud zrovna obědváte, když mám použít tuhle otřepanou frázi, tak všechno nejlepší, teda všechno nejlepší, no to taky, ale dobrou chuť jsem vám chtěl říct. Každopádně před námi další společná hodina, která bude vyplněná jak jinak než muzikou a nějakými informacemi. Jedna z těch informací je, že tohle byl nejhranější single Expressu za uplynulý týden, ovšem zítra bude po 17. těsně před 18. všechno jinak díky Václavovi a Express Top. Tohle byly Fontaine's DC, Marianne. Teď zamíříme za singlem, který jsem se zamiloval v roce 2017, když vzešel z druhé desky Party z Nottinghamu, která se říkala Childhood. Ta deska se jmenovala, nebo stále jmenuje Universal High, a to byla taková labutí píseň nad tvorbou kapely Childhood. Pak se chlapci rozutekli do různých projektů. Jeden z nich dokonce začal pracovat, tedy jeden ze členů kapely Childhood začal pracovat se Seanem Lennonem. Tady je jejich podle mě největší hit. Ať si o to myslíte, co chcete. Californian Light, Childhood a Express FM. Krásný poslech.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Ale, co pak?
7: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

Příznivci hudebních filmů můžou znovu jásat po té, co už týden surfuje v kinech dokument, takový dokukoncertní film o Oasis, Don't Look Back in Anger. Je tady na stejném formátu film, který vstoupil jen na jeden jediný den do britských kin, a sice ve čtvrtek. Jmenuje se What Do You Do For an Encore a jedná se o snímek mapující dva koncerty ve vyprodané londýnské O2 aréně sheffieldských ikon Pulp. A ten snímek, byť vstoupil do těch britských kin jenom na jeden den, tak se samozřejmě chystá na streamovací služby. Měl by se objevit někdy na podzim. Jaký streamovací služby se ho ujmou, to jsem nevypátral. A že jsem pátral. Každopádně pojďme si připomenout tvorbu Pulp v tomhle tom parádním tracku, který se jmenuje Babies. Posloucháte Express FM, máme 12 hodin a 22 minut navrch.

Tohle byly Nothing But Thieves, Baby Cool na Express FM ve 12 hodin na 30 minut. My se teď podíváme na 33 let starý materiál legendárních depešáků. Single Walk in My Shoes zařadili na skvělou desku Songs of Faith and Devotion. Mimochodem, pokud patříte do příznivce depešáků, mezi příznivce depešáků, tak Depeche Mode Generation Party proběhne v pražském Rock Café 28. listopadu.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Datart uvádí Dny Marian.
5: Dny Marian, jo.
4: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Express. Music first.

Florence Road 7563, tak se jmenuje track, který jste poslouchali na Expressu. Je 12:45 a je tady něco pro fanoušky Becka, tedy i pro mě. Po 7 letech, tedy po době, která byla úplně nejdelší mezi jednotlivými alby, které kdy Beck vydal, tak se včera objevila konečně deska nová. Jmenuje se Right Lonesome a na ní najdeme i track Disappearing Act.

Tohle byly B-Badubi Sun Has Set, což ano, stále platí, když jsem se podíval za sebe z okna. Ještě jednou krásnou sobotu, je 12:50 a před námi pohled na kapelu, která ohlásila vydání nové desky, vyjde 30. října, já se na ní strašně těším. A taky ohlásili mega gig společně s kapelou Interpol. A to 7. března příštího roku. Ten gig bude hostit Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City. Tohle jsou Queens of the Stone Age, hlavní aktéři zmiňovaného gigu. Mimochodem Interpol tam vystoupili před pár lety a stal se to jejich vůbec nejnavštěvovanější koncert. 150 tisíc lidí na ně přišlo. Myslím se, že budou obě dvě kapely atakovat tuhle tu hranici. Tady jsou Queens of the Stone Age, Make It With You na Expressu.

Tohle je čerstvě 27-letá americká zpěvačka Gracie Abrams a track nazvaný Look at my life, což je single, který najdeme na její aktuální letošní desce Daughter from Hell. Ladíte Express, já jsem Radek a je 7 minut po 13. hodině odpolední, což znamená, že jsme společně zahájili a vstoupili do poslední společné 60-minutovky tady na Expressu. Sunflower Bean Moment in the Sun.

0: Hele, poměrně diktát se jmenuje Disc Gauntlet a patří do diskografie dvojice Jason Status. S tímhle trackem pomáhali ještě Jay Huss a Aira. Několikanásobní účastníci festivalu Let It Roll se možná ještě objeví v line-upu té zimní edice Let It Roll, která proběhne v rámci dvou nocí, třech stagí, a to příští únor. Zatím oznámená tři jména. Jason Status ještě chybí, ale kdo ví.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu, a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Dny Marianne Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Marianne. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Music. First. Express FM.

Confidence Man Loving You is Easy, 13 hodin a 20 minut navrch, posloucháte Express a teď se podíváme za tvorbou francouzského producenta a DJ, který si říkal Bob Sinclair. Tehle ten chlapík za svoji kariéru vyprodukoval celou řadu hitů, kterých se chytla celá řada jeho slavných kolegů. Nedávno na mě vyskočil back-to-back set Little Louis Vega a taky Karla Coxe. A tihle ti dva pánové tam poslali mezi zaplněný klub na někde kdesi na Ibice i tehle kousek od Boba Sinclaira. Jmenuje se I Feel For You. Mimochodem, když už jsem u taneční muziky, tak dneska v 16 hodin si zajděte na Letenskou plán, konkrétně k Hanavskému pavilonu. Tam od těch 16 uslyšíte jak Chrise Sadlera, Orbita a tak další DJ v rámci exkluzivní Climax Rooftop Closing Party v centru Prahy. Bob Sinclair, I Feel For You na Expressu.

Skvělou práci odvedlo Muzeum hlavního města Prahy. Ne, není to hlavní muzeum nebo Národní muzeum, to na Václaváku, tohle je na Florenci. Tam najdete v útrobách skvělý 200 let starý papírový model od Antonína Langweila, který se jmenuje Langweilův model Prahy. A abyste tam nemuseli chodit, tak si ho můžete prohlédnout a projít se po ulicích 200 let staré Prahy v online prostoru, protože od minulého týdne je ten Langweilův model v digitální verzi. Tady jsou Cage the Elephant.

0: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz.
1: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

2:45, tohle byly Royal Blood, 10 over 10, Dua Lipa, zazněla taky Channel Trees nebo Cage the Elephant. Pokud byste se chtěli ještě více prohrabat naším odehraným playlistem, podívejte se na web expressfm.cz, tam najdete jak můj celý playlist, tak i mých kolegů v týdnu, zkrátka dobře, kam sáhnete, tam playlist. Ode mě pro dnešní den úplně všechno, prozradím, že v 19 hodin vás nemine tradiční Saturday Night Fever. No a já jsem teď pustil takovej teaser na ten pětihodinový disco maraton. Tohle je Kuny Williams, Money Love, Saturday. Loučí se Radek, krásnou sobotu a zítra v 10. Ahoj.

0: Nebo Ostrava není na otočku. Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
5: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Express. Music first.
7: Express FM.

0: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kauflandkart Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kauflandkart Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM. Tohle je Express FM.

0: Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky. Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
6: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
4: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
5: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Posloucháte Saturday Night Fever.
1: Hudební speciál na Express FM.
0: Saturday Night Fever. Let's go!

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever. Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Novinka. Express FM.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz